Jeffrey Kadler, Vika Spio, ale nejdu špec. Nima toho slyšíme skupinu Janka Hanka, što radošť rinču dáva. Ač sábsky rozvoz slucháč, vizo? A tiež Daniela Hazec nám zaspíva. Tu iš na necko jednače menšinu po pečích stvoču tutu knefe, tak zo zaspíva nám skupina One Republic.

Wiedro, teletny wabi wiezo, so won do przyrody podać, albo knikakim jezoru. Ale znano, hoj, poskyči so tež večo, si bi raz film obladač, a čera je so filmový festival Nysa za jo, a tu išto filmo môžete si bejú týdženia tež na najšelakorýšich miestnách obladač. Cvý přelad programa namakače na internetnej stronie www.nysafilmfestival.de a piatk po takým zajúcišim zmeja potom tež serbský týmový večok, a to tu budešine kamientnym domie. Dalšie pokyvy mám nedom po příchodnej hudžbe za vás, že več menšinou pana pošestříje.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Marieta Krečmariec z Dubrinka.
2: Čo dla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty som modliš, ty viriš, a to dla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dale. Za svojbu, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domysli, bo, čo dla nitko. Tute prašenje nečini tebe svabo, čini če človeského. Vira nevoznamenia přeco mocna byč, abo šitko nedom zaradovač moc. Vira voznamenia tiež raz dvielovac smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tute prašenje stajeme, ale džeme z ním džeme, abo kak my z ním vopkadžame. Z tej dvie možnosti so vročosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkve hič, abo vostač, a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitvie, ty s nivom a strachom. Nic perfektne virič dobieč, ale so tiš raz nestrač, když je svojska vira mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko bude nedom derje. Dovira reka, bude sobu, tiež přes čmu. A drude je to tiež dosť za dženca, kde si to uvedomíme.
1: To praje Marieta Krečmariec z Dubrinka na roku a zamojitosti Kuluskej vosady. Ste mne cí menšiny do šestčích.
3: Když bol ľudý kniez na zemiu polada, to porečak si ví, čemu stvorí človeka. Bije sa, šidne, močo sa a klepe ja, li pusti ľuhým vodu, nech kýde sa kres emora. Ešte raz polada na zemiu, vidí tam Boha, kis one sa sem bedži tu. Tak je to spísané, tak čítame to rady, no a chcej dobe diel Božie nad. Pupupupujče, šičice do čuma. Pupupupujče, šičice do čuma. Čujče, šičice do čuma. Pupupupujče. A bol ľudý kniez, to draj keďuče. Bozy vujka voda, a všetko pšeli je. Na tvá si voč.
4: To boja dobro, bledy buč.
3: Nehoš sa tisac koč, všinže voda a se fuč.
4: No a tvár ja, že budem kára zastupič. Spukovaj sa svojbu, všetko ká svoju.
3: No a smije sa a dlije, při tajky viedre na oči.
4: Kniez u a hurry up, a tu je začiny.
3: Pupupupujče.
4: Všice do čoma.
3: Pupupujče.
4: Všice do čoma.
3: Pupupupujče.
4: Všice do čoma.
3: Arka púa še po vode pon, po 40 dňach lala, hľada noach von praji. Kniže, če sme, mám sytú kolebku.
4: Knies, krutka rekne.
3: Syna arara, že tu. Noach, ľuska, skočte, ša voda odbeží.
4: Knies, káza.
3: Ej, krása tu če při tebi. Šitko, skut a celú svojbu tule odsačte.
4: Ľubujče sa, množte sa, a nemazajte mne.

0: Kak nastawaja prowanske nadawki serbsčinje, předmět, u kotrymž mamy jenojš pomenemavo vúčarjo, a samo jenojš jeden hornjoserbski gymnázij, Katka.
1: Kunčne prowanja sú zásadne. Nic jenojš serbsčinje, vulki mysteri. Z krajnym zaradom za šulu a kubvanje sa moa vo prowanskich nadawkach v serbsčinje rečeč, a ja raz tak praju za serbski svet, kdež poprom nimale kužde, kuždo znaje a šo o nim vie, je to kytro anonimna vecka. Mena zesta jerio prowanju vostanu tajne. Z nikim nesem smieva rečeč. Kultusvo ministerstvo praj, za su šice v občeleni vinovatost šmielčenja podpisali, a žane informacije dale davač ne smidža.
0: Sudači z najmenša rekli, kak prowanske nadawki konkretne nastavaja?
1: Haj, a tute, ne nastanu, kajž se mnoze znano mysla v biroach serbsko-šulsko-dowarstva abo vitajcentruma. Nie, Sakske kultusvo ministerstvo da vuzvolenem vúčarjam nadawk namete za prowanske nadawki zastaječ. Potem fachowa skupina nadawki prowuje, je rečne předživa a z toho doskončne prowanje zastaja. Při tym nenže jenž vo vopsa, ale tež vo to, hač nadawki oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunny proces traje po słowach ministerstva nenže leto a je za kuždy předmet samsny.
0: Tež za předmet serbsčina.
1: Haj. Při čímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčerju za tuto nadawk zdobyč, šako je v serbsčinje jasne menje fachovcu hač druhých rečných předmetach. Miestom sa môža sa pola Nemčiny abo Jendžeščiny vúčerio z Cuvije Sakskej zapšieč, je to v serbsčine jenož s vúčeriemi serbskych kubvanišťo možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio vieste mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmanich serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa sa z cíva za prúvania vúživač.
0: A ja sa ešte dopomňu, zobie tak, zo má sa prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčoria a potom ešte raz od vúčoria tamnej šule. Ale máme tola jenojš jeden hornjoserbský gymnázij.
1: Celé pravie. V předmete serbsčina vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra do runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kubvanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehodí sa veľa odbehu z cuba, kež napríklad Nemčine abo Jendžeštine anonymne organizovať. Všiušie ministerstvo v úzbenie zo maja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zo bychú po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulerju zaručili.
0: Utrovne Jack za informácie, Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbsčiny nastanú. Nitko je bitte knasodom. Nitko džedale z čopfem skovom. Susanna Möwitz, spiva serbskim rozhlasu.

0: Policja z G.
1: Včera do południa chcichu policistča na A4 pola poučnice Audi kontrolovač, dokelž neho džachu sa značky ke Audi. Šofér pak čekne po A4 na smir Polska, za tunlom pod Limasom je vun kontrolu nad jezdži dvom zubiu, z drohy zio a sa potom s Audiom přečísnu, auto sa zapali a šofér sa češko zrani. Nasta vecna škoda 140 euro. Na Kamenskej Fichtovej běchu zajšły konstydženja vandalo jo popuču, na morachu na fasádu tvarenja viacere zakazane symbole a skoncovachu tež viacere vokna. Škoda ve Kamencu 50 euro. Ve Vojerecach su zastonice punžilu šiponju šofera Audia kontrolovali. Svoju jezdnu dovolnosť nemôžeše pokazać, tabu jemu před 10 letami žnosť čázana. Dále steješe 40 letne pod vlivom viacorých drogu, kľúče za auto su policistča na to zčázali a muža sobu narvírzali. A blízko Nechania na B6 je čera ráno prásnevo, tam nie šofer nakladná auta pri kšižovanišču pred jezbu auta v obkečbovou a na to dojnče ke zražce, dve v osobe sa lohko zranište, nasta 25 000 € škode a B6 by 3 hodiny dospone zašľahana.
2: Tak daleko po teky nekotre z dželinky policie, záci menšiny sleduja potom požitkone pojezdče.

Ja, si myslu, Frank Veselanie, jeničky kýž rádu zpěvá. Kýž Veronika Rachelic rádu zpěvá. A ju slyším přičaný hodině. Rónie tak, kýž Andreasa Vikinga, rádu ša pomyslu on zpěvá. A jí mají přízemkně so Jeva Maria Pikotová, dobrý přečeljo. Najprve pak je Zuzan Himpelová na rěče z Kujždy Džín, kajž Sonjaka, vosom menšinou po sedmich je.

Naše nowosć we wobrazach tež. Tutun tydzień zaso z impresijami toho, štož je so w kulturie a politice sabach takle zajšem tydzieniu hibało. Sviatku na Punžela je však nimale cíte sa cvirjevých znova do Rožanta přivábiva. Vosobite impresie družkov a putnikov sme mjezdujem z povetra s trutom nemce drone natočili. Dále sme pobyli tež v Pieskecach, kde však je somoriec ďalší sviatkonejší highlight vodmiel, menujúce koporský turnier viesnych celkov, helikopter, celenie jednatkov a juskacech dobyčariov to šitko sme zapopadnili, vobladač môžeče si to podľa nás v Sči, a tam vyžiče s dobom impresie dňa mnou, miezdrujím s obrazami svedženia přímvenie blízko Kasova, šo to namaka čekajš prajene na našej strone v internete a vyzatejš naši app MDR Serbia pod heslom Novosče ve obrazach. Dživeč menšinu, do na povos mých stenietko je, netko svičíme Andreasa Bikinga. Dobranie pšie, Serbský rozvoz.

0: Šulakam a šulariam, vodka nach letniku najskeria. Boze voa prasnje, ale jenoš išče kusk, přetrač, písamne prúbanja šako mače za sobu, netko išče ertne zmištrovač a potom sluša živenje za sobam. Nas je v zvisku s aktualnými prúbanjemi, přes kotrež so šulari odračuja, jeden zavisče viac a tamne menje, zajmuavo, kak nastavaja prúbanske nadavky serbštine, předmet, u kotrež mame jenoš pomenemavo vúčarjo a samo jenoš jeden hornjoserbski gymnázij, Katka.
1: Kunčne prúvanja sú zásadne. Nic jenož serbštine, vulký mysterij. S krajným záradom za šulu a kubvanie sa môa vo prúvanských nadavkách v serbštine rečať a ja raz tak praju za serbský svet. Tež poprom nímale kúžde znaje a šo o ním vie, je to kytro anonymná vecka. Miena zestajerio prúvanju vostanú tajne. S nikým nejsem smieva rečať. Kultusové ministerstvo praj, zo sú šice v občelení vinovatosť čmielčenia podpísali, a žiadne informácie dále dávať nesmieča.
0: Súdači z najmenša rekli, kak prúvanské nároky konkrétne nastávajú?
1: Haj a tute, nenastanú, kaž si mnoho znanom mysle v biroách serbského šulského dôvorstva alebo vítaj centruma. Nie, Sakské kultusové ministerstvo dá vúzvoleným vúčariam nadavk namiete za prúvanské nadavky zastajač. Potom fachová skupina nadavky prúvuje, je rečne předživa a z toho doskončne prúvanie zastaja. Při tym nejenže jenž vo vopsa, ale tiež vo to, hač nadavky oficiálnym kubvanským standardom odpoveduja. Cukunný proces traje po svojach ministerstva nejenže leto a je za každý předmet samsný.
0: Tiež za předmet serbština.
1: Hej. Při čímž ministerstvo písa, zo je vúžadace vúčerju za túto nadavk zdobyč, šako je v serbštine jasne menie fachovcu hač druhých rečných předmetach. Miestom sa môža sa podľa nemčiny alebo jenžeštiny vúčerio z cuvie sakske zapšieť, je to v serbštine jenož s vúčeriemi serbských kubvaniščov možno. Tohodla maja jednotlivý vúčerio viezo tiež väčšiu zamovitosť. A runočasne je pravdepodobnosť vyša, zo tiež šulerio viezte mustru spoznavaja. K tomu přinže ešte ďalší problém. Je malo kmaných serbskorečných textov a vedomostných materiáliu, ktorýž hoďa sa z cíva za prúvania vúživač.
0: A ja sa ešte dopomňu, zobie tak, zo má sa prúvanie dvojce kontrolovač, junú od svojho vúčaria a potom ešte raz od vúčaria tamnej šule. Ale máme tola jenož jeden hornjoserbský gymnázij.
1: Celé pravie. V předmete serbština vostane prúvanie tuž za druhú korektúru na serbským gymnáziu Budešine. Jeli treba, so samo ceča korektúra to runia tam odmie. To převodža potom krajný záriad za šulu a kubvanie Budešine. Dokiaľ je předmet takrec tak malý, nehodí sa veľa odbehu z cuba, kež napríklad nemčine alebo jenžeštine anonymne organizovať. Všiušie ministerstvo v úzbenie, zo maja krúte smernice, jednotné očakovania a pravidva, zo bychú po možnosti objektívne hodnočenie za šulerky a šulariu zaručili.
0: Utrovne Jack za informácie, Katka Pöpelec je rešeršovala, kak prúvania serbštiny nastanú.

A hunie jako sem naličil, na čo smeče so išče poslednej džensnišej hodinje vieselič, sem hučbu zábil, to vieso nesmie byť. A na Vikingec nám išče zaspieva, přeco spiešniš, čo spiel Rika. Češan James Mönk nám zaspieva vo našim domie a tohle je Jörg Weiselberg, Dana Spirika. To po takým niekotre vubirane serbske titule, netko pak J.N.J. se dále Rega V. 8 po 8.

0: tujš rade vari, za toho má budyski okres poskytk, Mateo.
1: Krajna radne zárad Budešin pýta menujce vopospodária za tamnišu kantinu ve tvárňu jo v Budešine na dvorništvoje droze to je najprv raz na dve leče. Kajž krajna radne zárad informuje, mače sa tam ve přichodže vo snedajn, vo vobjed a vo příkuski starač to runia variče tež za záradovania okresa. Hač do sreč julia môžeče sa požadač, když chceče ve prichodnom aj letomaj ve kantíne krajna radna zárada Budelčku Honcu Miešeč, tuž prožujara.

A netko je krotko po cibilku na dževeč. A poladame ešte raz na nekotre pokyvy za dženca příchodne dne. Dženca môžete ve vázu napríklad kreda rič. Vaša pomocná živka je mias poponú ciok a večer šestčich ve vázu skevyši šuli prašana. Torunia dženca skáčuje so budeska mieščanská rada. Zjavné posedženie za jí so dženca poponú pečich a to na radnícky žoli na Nutsko-Nedalskej. Včera je so filmový festival Nysa zahil. A tužto filmu môžete si byl týdženia na najšelakorýších miestnach vobladač, dže a kotre, to namakače v programie a tun namakače na internetnej stronie www.nysefilmfestival.de a to môžu vám týši žoriet zajúcišim po takým piatk zmeja serbský témový večok tu budešine v kamennom domie. Jutze přeprošuje dopodnia pěstovania pumpot v Niemcach, vosebiešich rentnarijov z Niemcov na Miemetanie a Šalku Koveja, jutze dopodňu na Podžesačich a jutze popodňu Pečich doživiče Lipsku Miemetanie. K tomu přeproša tamniše študentské tovarstvo Zorabia Lipsk, meja jutze popodňu Pečich padne a tiež svojby sú vútromne přeprošené. Skladnostne posmiertnych narodnín Mino Vítkojc je júce koncert v Kočebusu. Valborga Vaudžic a Izabela Kadunska přeprošuje ty na koncert pod titulom Za Minu. Júce večer šestčich na dvorie Serbského muzea Kočebusu. Dále môžete sebe júce tiež na polne džen do Dubrovky doječ. Júce doplňa džesačich je tam štart na polu Dubrovce pola Malešec. A budeský smalovec knihani je juce čítanie z knihy Z kamenica do Palestíny v nemskej reči juce večer 7. Snáno je za vás nešto podľa. Potom šiu vám veľa veselá.

0: ראשונה.
1: Nábožné slovo. Magenca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Če odla Božo, kak husto si tute prašenje stajime. Ty som modliš, ty viriš, a to odla trichy tebe živenje. Ty pak funguješ dále. Za svoj bum, za dživo, za všich druhých. A potom v tých vokomikách, duše čicho, pšinže či prašenje domyslí, bo, če odla netko. Tute prašenje nečini tebe svabého, čini če človeského. Vera nevoznamenia přeco mocná byč, abo všetko nedom zaradovač moc. Vera voznamenia tiež raz dvielovať smieč, ale so nic v tutých dvielach súbič. Vážne nie je, hať si my tuté prašenie stajeme, ale dže my s ním džeme, abo kak my s ním vopkáďame. Z tej dvie možnosti so vrúčosť čaneč, přestať so modlič, nic viac do cirkvi hič, abo vostač a prajič, nerozumiu če Božo, ale ja tebe nepustču. Spravne byč v modlitve, ty s nivom a strachom. Nic perfektne vyrič dobieč, ale so tiš raz nestač, tiš je svojska vira mučna. Navuknič zaso dovirieč, krok po kroku. Dovira pak nereka, všitko budže nedom derje. Dovira reka, budže sobu, tiš přes čmu. A drude je to tiš dosť za dženca. Ty si to uvedomíme.
1: Čenciše nábožné svojo mieše na roku a zamojitosti kuloskej osady Marieta Krečmariec z Dubrenka. A s tým je cimenšiny do dževečich.

Jo, a nežli, až vinujeme sa aktuálnym čojeniam, co my sa gromáže uchvažováš ze spivarku Wiebke Reichenbachholz, žínca, gajo južo lepe, ale cora jo bylo přešopo. Snáš pen pomaga zimný muž ze snega?

0: Žinca a viče přijdu ve Praze slaviste gromadu, kterýž se zabírají se svůnikami, a to je workshop s titulom Svůniky svěše moderných technologiách. Velika téma tam je to živo ze KI, ze skumštnějů inteligencu. Tam v instituše za svojajnské studie v Čechojské akademii za vědomnosti budou také serské vědomnostníky, mjase drugim dr. Fabian Kaulfürst ved Serskiego instituta.
1: Za nás je ta konferenca vesemně dla toho zajímna a vážna, dokuláž tam přijdu ľudia gromadu, ako přijdu ze všakých slujenských krajů, lexikografy, to groni ľudia, ako se ze slunikami zabírají, ale rovnocasně také se veľkým zabírají s tým, jak se moderná technika, v tom páže kumštná inteligenca užívá a jak se by namežo užívať také za slunikárenie. Každého vie, až to je žurné žilo a až mežož vieste procese, ako za to sú notné pespiešiť, penio to k lepšemu každého slunika. A tam sa nažiame, až mežome sa všaké vedkliedať, vedných, nauknúť a na to sa jaselím, som legionársky na to.
0: Tema přednostka vědomnostníku Sarského instituta bůže identifikácia nových slov a jich zapřeměše do sarských lexikografických projektů. Co to groni rozkladuje Kaulfürst?
1: A my sami chceme představit, jak my tuchlu nové slova namakáme, se vě také s pomocou techniky přes náš monitoring sarského písmojstva, tam krňujeme všechny šišťané serské, a to rozumím jako garno a dolnoserské texty, pýtame v nich formy, ako ještě v našich datových bankách neustupují. To mogu byš se vě, te namakané trefare, mogu byš slova, ako jadnore jsou staré, ale ještě nejsou ve žádných slovníkách byly zapísané, ale to mogu byš také nové slova, ako jsou nastali přes praxu, kaž něco nové ve světě se čoj a také ve serské řece se užívá. To, což my, abo my s Aniu Pončovou tam prezentujeme, to nie direkt spejedaný u riecu nema tak veľce nič, ale to neuzamknio, až se te metódy, ako se užívajú, negožie také za pejedanú riec.
0: Ktož, co se zanuríš do toho pela serskej rece, daš gleda na internetový blog www.dolnoserski.de. Tam namakajúš napríklad pelo nová lexika a k tomu veľa dalšných informácií.

0: RTB. Serbski program. Povijesti.
1: Przygotowania za Międzynarodny Folklorny Festival Łužica znova su startovali. Stolet južo dajo přepožycenje padlovanskich cónov we płotach, a nimska železnica pyta casowe znanki. K tomu a WC dostanjo schon into aktualne powieści w tym jo. Ja som Diana Šecová, dobre žijen. Planowany koncept Międzynarodnego Folklornego Festivala Łužica kšeje organizatory teke znowa dožaržaš a programy w Budyšinje, Ochoze a w Kroščicach przewjazć. Na to jo se přigotowański úběrk cora w Kroščicach dojadnał. Ako jo zdzieliła kowjednica festivala Katarina Jurkova, zapodajo domovina nento pšospu vo spěchowanie pla kulturnego ruma a pla załožby za serski lud. Upominajúce jo, až njamogu komunálne partner je zdolnije v Łužice. Amt Pícňo a gmina Ochoza hyšči podpiru přilubiš. Togroni, až pyta domovina teke za dalšnymi spěchowanskými možnosťami a partnerjami. 16. Międzynarodny Folklorny Festival Łužica přewježo se znova ved 8. do 11. julia. V Ochoze zmakajú se přidúcu v autoru na prédne přigotowanské obradovanie. Padlovanie a błota słuchajú już generácie dvojko gromadu. Před 100 letami v maju 1926 jo Erich Möhring v Lubňoje prednú upožicárňu za padlovanské cóny vytvoril. Jogo idea jo bola jadnora. Gosti sú namakali cóny namestne a nie sú museli svojské obúznie z Bonu transportirovať. Z toho jo nastal jeden zakvadný kamien za turistické uvíše błoto. Teke žinca jo padlovanie krádu oblobované ve błotach a tisace gosti kúšte lieto uzgonjujú na svojský part tú vodnú krajinu. Při pustčalnicach dajo ved lietosa nové tofli s regulami, kenč senzibilizirujú padlovarju na naturu a drugich gosti živaš. Rona Žinca se v Rošijo smiertne žen kjali žarja Paula Gerharta z Lubina. Před 350 letami jo zemrio, ale veto jo ve spomnešu Luži a jogo kjali, že su nadale kradu oblubovane. Žinca viaco na posedmich dajo ve Lubinske cerkvi Paula Gerharta svežinsku nimsko-sersku nabožninu z orgelami, kórom a pozaunovým kórom. Až do pětka majú tam teke kúšte žen pódňo na božninu a koňc týženia ste svežen a nímska rozkvosová namša. Nímska železnica pýta casové znanky. Za imidžový film kenč predstajio útvar drugeje koleje mjaze Lubňovom a Hožobusom pýtajú protagoniste, kenč majú k projektoju abo kutej série nieco zájemnego ulicovaš. To mogu byš luže, kenč su druge koleje hyšči sami uživali, abo kenč mogu ulicovaš vrtich vrtvarjenja. Pendlarje, kenč se nažijaju na polepšenje, abo předevzešarje, kenč přes lepše zvizki dobytk za svoju firmu víže. Nagravaš kšerjano gvoz, nic video. Zajemce mogu se plagmene gokojce pod info@kolkwitz.de přizjaviš. Styri advažastego junia vet sega pešich jo v auli Gokojskego centra zjavne informacijske zaredovanje nimske železnice k tvarskemu projektoju.
0: Jadro.
1: Tak a gorcota, ako sletne dny žinca nebužo, vetrova služba připoveže jo maksimálne 3-2 gradu. Nezabinčo veto na svinsnu kremu gaš, čo dvojko vence duce. Svinco sveši nad Łužicu, žedna mrokavka neovížeš a večovat bužo vodpodňo. V noci máš o šanzu raz derje převečeš tu špu, termometa padňo na chvodnoch živeš gradu. Víče bužo vedro ako žinca, za to bužo ke zachopienku konca týženia zase goruco. Pětk ze 27 gradami a božko nejož žeden desč vytvížeš. Za to se ráží o to seno.

0: Vičemate serbske literatce Bostak, Mina Vitkojc a Ingrid Hoštetova, a jima jo naša literatura a teke naša muzika tyženja venovana, a Minje Vitkojc venuju viče vesebne koncert v serbskem muzeju spivate a grajote. Viče jacor džesova spivarka Valboga Vaužic a violinistka Izabela Kaudunska vene predstajote svoj predne album a duo s titulom Za Minu. Ulicujo kuratorka Kristina Klimova.
1: My se vegin vjaselime, až je básnje se žen a veci tak zase vetnovodky uživaju, abo si menša se s nimi se zabiraju. A ja se vegin vjaselim, až tak muzikarka Valburga Vaužic jo ucetava tak tu riednosť od básnju Mine Vitkojc a ona jo je novo interpretirovala. A to bože tak v obšimejšie toho koncerta a ja sa veľkým veselím, až ona to jo přimnova a také to žincajšného casa přesajžíva ze sjadného vúberného komponistku a to je tá polská komponistka Izabela Kaudunska a oni sú nieco celé nového tvorili a to je to dobre až ze našich stavíznov, ze našich literárnych stavíznov také zase nieco nového nastanio.
0: Koncert zachopil se Vice Zegar Šestčich v Serbskom muzeju na dvore, kurte dostanjošo Jano Vjacor namestnje. V ni paše 15 abo 12 euro. Jo, a nindo slyšošo Vit Vaužic a Kaudunski titel Pežedanje pobesni Mine Vitkojc.